Tvoje hlava, to je pokoj. Zatažený závěs v tom petitom tančí s holkou. Nikejv se holí břitvou a v černých vlasech hrabe se.